0: Alfa 2.
1: Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vravíš, že zavolá kamošku, vravím jej, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja milujem.

prostě to je rap a my jsme rap, Milion Plus je rap. Rap jsou Zlatý zuby, rap jsou Kérky, nebo aspoň pro mě. A tam jako není moc co k tomu říct, no, je to prostě základ.

zrcadla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebrala mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, je věš, čo si to myslí.